jak slunce po zimě. Kudy jít, když tma mě propíjí, jestli ti odpustit, nebo tě opustit.

0: květiny na věži ti kají.
1: Na mě teď doléhá,
0: co jsem ti za

Právě. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik. It's like I'm losing.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

By to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky házej.

0: Asi jsme měli štěstí trochu, že potkali své refrén.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
2: Má. Ně. Na.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro technologii.

Pulván a této hodince nás čeká spousta témat, přátelé. Začneme trošku nahotinkama, nebudeme úplně sprostí, ale povíme si o tom, jak vlastně fungují u nás nuda pláže a jak to celé začalo. Také se podíváme do světa showbiznesu, sportu a dalších zajímavých odvětví, tak zůstaňte na vlnách Rádia Energy, protože před námi je další skvělá muzika, jako je Kalin, Sigala anebo David Guetta.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Holka, nechci ti vůbec radit. Myslím, že by bylo lepší, kdybys byla tady. Mám dobrý plán. Dneska vytáhnem paty z Prahy. Nebudem sedět doma, sejdem se na nádraží. Mám s tebou počít.

0: Radio Energik.
1: Chemie mezi náma voní jako benzín. V jejich očích stále vidím celý vesmír. Možná jsem občas dělal věci, co se nesmí. Hledal jsem něco víc.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
2: Oči přivřený, krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky.
1: Slíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech.
2: Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, se trvám v snech.
1: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen naše stíny.
2: Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti má milá slíbil,
1: že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
2: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

vítr se zvedá, já musím užít. Prošel jsem údolí, obeplul přístavy, hledal to místo, kde zavládne klid. Jak voda po zimě stéká z hor, nejdou i zastavit ty cizí přání. Kéž bych čas pomalil, kéž bych se dotihnul, alespoň na chvíli vrátil. Řekl svém mladšímu já, nečekej, bojuj, i tohle se stává. Ještě nevíš, že je to jen párkrát za život, předtím se neschovává. To, co jsi získal, může i odejít, ale co miluješ, o to se pér. Dej jí šanci tě znova obejmout, ještě se nevzdávej, nestrácej.

0: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen na šestiny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme láslý byl.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
0: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou

0: pořád.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
4: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: KTV se nám otevřela další hodinku tady na Radio Energik. Ze studia vás zdraví Paul Bulván a této hodince nás čeká spousta témat, přátelé. Začneme trošku nahotinkama, nebudeme úplně sprostí, ale povíme si o tom, jak vlastně fungují u nás nuda pláže a jak to celé začalo. Také se podíváme do světa showbiznesu, sportu a dalších zajímavých odvětví. Tak zůstaňte na vlnách Radio Energik, protože před námi je další skvělá muzika, jako je Kalin, Sigala anebo David Guetta.
1: Radio Energik.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Dot mi prstem chci ti psát, že už nejde neprohrát a že mi do...

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. I scream at myself in the

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: KTB se nám otevřela další hodinku tady na Radio Energik. Ze studia vás zdraví Paul Bulván a této hodince nás čeká spousta témat, přátelé. Začneme trošku nahotinkama, nebudeme úplně sprostí, ale povíme si o tom, jak vlastně fungují u nás nuda pláže a jak to celé začalo. Také se podíváme do světa showbiznesu, sportu a dalších zajímavých odvětví. Tak zůstaňte na vlách Radio Energik, protože před námi je další skvělá muzika, jako je Kalin, Sigala anebo David Guetta.
1: Radio Energik.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel.

Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách DAB+.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. To je muzika.

0: v restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika. Ano.

Včera jsme si řekli jasně, že už nám bude jenom krásně. Proč to kazíš? Včera jsme se o tom bavili, že

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti a právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je
1: Radio Energik. To je muzika.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
4: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Venku to vypadá na parádní den a já pro vás mám jeden tip na procházku, pokud se zrovna pohybujete v Plzni kolem Lochotína. Víte, co je zajímavé na Košuteckém jezírku? I když jsou teď v mnoha nádržích kvůli horkému létu problémy se sinicemi, tak tady je voda podle odborníků aktuálně ve velmi dobré kondici. A to i díky tomu, že město do téhle lokality v poslední době docela dost investuje. Možná si všimnete, že se tam u břehu objevila nová cesta s mlatovým povrchem. Ta není jen na parádu, ale má speciální sklon, aby dešťová voda netekla přímo do jezírka i se vším tím prachem z okolí, ale pěkně se vsakovala do parku, kde zavlaží trávníky. Čistí se taky dno a dějí se tam i věci pod hladinou, které běžně neuvidíte. Rybáři tam totiž doplňují stavy dravých ryb. Ty mají za úkol trochu krotit reprodukci kaprovitých ryb, což ve finále taky pomáhá čistotě vody. Město má ale jednu prosbu na nás všechny, co tam chodíme relaxovat. Prosím, nekrmte tamní vodní ptactvo. I když to vypadá jako nevinná zábava, kachní a labutí exkrementy jsou pro jezírko velká biologická zátěž. Tak raději ušetřete rohlík, zajděte si pro něco dobrého do toho nově otevřeného občerstvení přímo u jezírka a užijte si ten klid u vody. Stojí to tam teď opravdu za to. A my už ladíme další song, tak zůstaňte s námi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: pohodové dopoledne vám přeju. Víte, co je zajímavé? I když si občas stěžujeme, že v lese nic neroste, čísla mluví jasně. My Češi jsme prostě národ sběračů a jen tak nás něco neodradí. Ministerstvo zemědělství totiž čerstvě zveřejnilo statistiky za loňský rok a dopadlo to přesně tak, jak asi tušíte. Absolutním králem našich košíků zůstaly houby. I když byl rok 2025 houbařsky spíše podprůměrný, každá domácnost, která do lesa vyrazila, si domů v průměru odnesla přes 6 kilo úlovků. Na druhém místě se s přehledem drží borůvky a pro maliny si do lesa došel v průměru každý desátý z nás. Docela mě překvapilo, kolik peněz v tom lese vlastně leží. Když se totiž spočítala hodnota všeho, co jsme loni zdarma nazbírali, dostali jsme se na neuvěřitelných 7,25 miliardy korun. Nejvíc se na téhle sumě podíleli lidé z Jihočeského, Plzeňského a Libereckého kraje, kde byla návštěvnost lesů úplně nejvyšší. A jedna perlička pro Středočechy. U vás se toho na plochu nazbíralo úplně nejvíc, za což prý vděčíte hlavně nájezdům houbařů z Prahy. Tak schválně, kolik kilo z těch 7 miliard máte doma v mrazáku nebo nasušených ve spíži vy? Teď už ale pojďme zpátky k muzice. Hrajeme pro radost.
1: Radio Energik.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: beautiful things that I've got.
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti a právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v Noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je...
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Venku to vypadá na parádní den a já pro vás mám jeden tip na procházku, pokud se zrovna pohybujete v Plzni kolem Lochotína. Víte, co je zajímavé na Košuteckém jezírku? I když jsou teď v mnoha nádržích kvůli horkému létu problémy se senicemi, tak tady je voda podle odborníků aktuálně ve velmi dobré kondici. A to i díky tomu, že město do téhle lokality v poslední době docela dost investuje. Možná si všimnete, že se tam u břehu objevila nová cesta s mlatovým povrchem. Ta není jen na parádu, ale má speciální sklon, aby dešťová voda netekla přímo do jezírka i se vším tím prachem z okolí, ale pěkně se vsakovala do parku, kde zavlaží trávníky. Čistí se taky dno a dějí se tam i věci pod hladinou, které běžně neuvidíte. Rybáři tam totiž doplňují stavy dravých ryb. Ty mají za úkol trochu krotit reprodukci kaprovitých ryb, což ve finále taky pomáhá čistotě vody. Město má ale jednu prosbu na nás všechny, co tam chodíme relaxovat. Prosím, nekrmte tamní vodní ptactvo. I když to vypadá jako nevinná zábava, kachní a labutí exkrementy jsou pro jezírko velká biologická zátěž. Tak raději ušetřete rohlík, zajděte si pro něco dobrého do toho nově otevřeného občerstvení přímo u jezírka a užijte si ten klid u vody. Stojí to tam teď opravdu za to. A my už ladíme další song, tak zůstaňte s námi.
1: Radio Energik.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Jsem vděčný, že jsem poznal falešnou lásku a můžu ocenit poklatné v davech lovit zástup. Jsem vděčný, že můžu vzít za mámu i nákup. Volím mír v rodině, než abych volil hádku. Jsem vděčný, že znám cenu svýho času a dělám, co mě baví a nemám z práce pachuť. Jsem vděčný, že

0: pohodové dopoledne vám přeju. Víte, co je zajímavé? I když si občas stěžujeme, že v lese nic neroste, čísla mluví jasně. My Češi jsme prostě národ sběračů a jen tak nás něco neodradí. Ministerstvo zemědělství totiž čerstvě zveřejnilo statistiky za loňský rok a dopadlo to přesně tak, jak asi tušíte. Absolutním králem našich košíků zůstaly houby. I když byl rok 2025 houbařsky spíše podprůměrný, každá domácnost, která do lesa vyrazila, si domů v průměru odnesla přes 6 kilo úlovků. Na druhém místě se s přehledem drží borůvky a pro maliny si do lesa došel v průměru každý desátý z nás. Docela mě překvapilo, kolik peněz v tom lese vlastně leží. Když se totiž spočítala hodnota všeho, co jsme loni zdarma nazbírali, dostali jsme se na neuvěřitelných 7,25 miliardy korun. Nejvíc se na téhle sumě podíleli lidé z Jihočeského, Plzeňského a Libereckého kraje, kde byla návštěvnost lesů úplně nejvyšší. A jedna perlička pro Středočechy. U vás se toho na plochu nazbíralo úplně nejvíc, za což prý vděčíte hlavně nájezdům houbařů z Prahy. Tak schválně, kolik kilo z těch 7 miliard máte doma v mrazáku nebo nasušených ve spíživi? Teď už ale pojďme zpátky k muzice. Hrajeme pro radost.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy. Energy, to je muzika.

0: Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti a právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v Noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je...
1: Energik. To je muzika.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Venku to vypadá na parádní den a já pro vás mám jeden tip na procházku, pokud se zrovna pohybujete v Plzni kolem Lochotína. Víte, co je zajímavé na Košuteckém jezírku? I když jsou teď v mnoha nádržích kvůli horkému létu problémy se sinicemi, tak tady je voda podle odborníků aktuálně ve velmi dobré kondici. A to i díky tomu, že město do téhle lokality v poslední době docela dost investuje. Možná si všimnete, že se tam u břehu objevila nová cesta s mlatovým povrchem. Ta není jen na parádu, ale má speciální sklon, aby dešťová voda netekla přímo do jezírka i se vším tím prachem z okolí, ale pěkně se vsakovala do parku, kde zavlaží trávníky. Čistí se taky dno a dějí se tam i věci pod hladinou, které běžně neuvidíte. Rybáři tam totiž doplňují stavy dravých ryb. Ty mají za úkol trochu krotit reprodukci kaprovitých ryb, což ve finále taky pomáhá čistotě vody. Město má ale jednu prosbu na nás všechny, co tam chodíme relaxovat. Prosím, nekrmte tamní vodní ptactvo. I když to vypadá jako nevinná zábava, kachní a labutí exkrementy jsou pro jezírko velká biologická zátěž. Tak raději ušetřete rohlík, zajděte si pro něco dobrého do toho nově otevřeného občerstvení přímo u jezírka a užijte si ten klid u vody. Stojí to tam teď opravdu za to. A my už ladíme další song, tak zůstaňte s námi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: pohodové dopoledne vám přeju. Víte, co je zajímavé? I když si občas stěžujeme, že v lese nic neroste, čísla mluví jasně. My Češi jsme prostě národ sběračů a jen tak nás něco neodradí. Ministerstvo zemědělství totiž čerstvě zveřejnilo statistiky za loňský rok a dopadlo to přesně tak, jak asi tušíte. Absolutním králem našich košíků zůstaly houby. I když byl rok 2025 houbařsky spíše podprůměrný, každá domácnost, která do lesa vyrazila, si domů v průměru odnesla přes 6 kilo úlovků. Na druhém místě se s přehledem drží borůvky a pro maliny si do lesa došel v průměru každý desátý z nás. Docela mě překvapilo, kolik peněz v tom lese vlastně leží. Když se totiž spočítala hodnota všeho, co jsme loni zdarma nazbírali, dostali jsme se na neuvěřitelných 7,25 miliardy korun. Nejvíc se na téhle sumě podíleli lidé z Jihočeského, Plzeňského a Libereckého kraje, kde byla návštěvnost lesů úplně nejvyšší. A jedna perlička pro Středočechy. U vás se toho na plochu nazbíralo úplně nejvíc, za což prý vděčíte hlavně nájezdům houbařů z Prahy. Tak schválně, kolik kilo z těch 7 miliard máte doma v mrazáku nebo nasušených ve spíži vy? Teď už ale pojďme zpátky k muzice. Hrajeme pro radost.
1: Radio Energy.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Tabulky, procesy, systém. Na všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
4: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energik. To je muzika.
1: Ahoj, už se dlouho nebyl doma, trošku nám tu chybíš. Potřebuji něco opravit na zahradě, tak

0: Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti a právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je...
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

prostě už tak nějak zraju do muže. Radio Energik. Energik. To je muzika.

Venku to vypadá na parádní den a já pro vás mám jeden tip na procházku, pokud se zrovna pohybujete v Plzni kolem Lochotína. Víte, co je zajímavé na Košuteckém jezírku? I když jsou teď v mnoha nádržích kvůli horkému létu problémy se sinicemi, tak tady je voda podle odborníků aktuálně ve velmi dobré kondici. A to i díky tomu, že město do téhle lokality v poslední době docela dost investuje. Možná si všimnete, že se tam u břehu objevila nová cesta s mlatovým povrchem. Ta není jen na parádu, ale má speciální sklon, aby dešťová voda netekla přímo do jezírka i se vším tím prachem z okolí, ale pěkně se vsakovala do parku, kde zavlaží trávníky. Čistí se taky dno a dějí se tam i věci pod hladinou, které běžně neuvidíte. Rybáři tam totiž doplňují stavy dravých ryb. Ty mají za úkol trochu krotit reprodukci kaprovitých ryb, což ve finále taky pomáhá čistotě vody. Město má ale jednu prosbu na nás všechny, co tam chodíme relaxovat. Prosím, nekrmte tamní vodní ptactvo. I když to vypadá jako nevinná zábava, kachní a labutí exkrementy jsou pro jezírko velká biologická zátěž. Tak raději ušetřete rohlík, zajděte si pro něco dobrého do toho nově otevřeného občerstvení přímo u jezírka a užijte si ten klid u vody. Stojí to tam teď opravdu za to. A my už ladíme další song, tak zůstaňte s námi. Radio Energy.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Proč mi zaspíše S?

0: pohodové dopoledne vám přeju. Víte, co je zajímavé? I když si občas stěžujeme, že v lese nic neroste, čísla mluví jasně. My Češi jsme prostě národ sběračů a jen tak nás něco neodradí. Ministerstvo zemědělství totiž čerstvě zveřejnilo statistiky za loňský rok a dopadlo to přesně tak, jak asi tušíte. Absolutním králem našich košíků zůstaly houby. I když byl rok 2025 houbařsky spíše podprůměrný, každá domácnost, která do lesa vyrazila, si domů v průměru odnesla přes 6 kilo úlovků. Na druhém místě se s přehledem drží borůvky a pro maliny si do lesa došel v průměru každý desátý z nás. Docela mě překvapilo, kolik peněz v tom lese vlastně leží. Když se totiž spočítala hodnota všeho, co jsme loni zdarma nazbírali, dostali jsme se na neuvěřitelných 7,25 miliardy korun. Nejvíc se na téhle sumě podíleli lidé z Jihočeského, Plzeňského a Libereckého kraje, kde byla návštěvnost lesů úplně nejvyšší. A jedna perlička pro Středočechy. U vás se toho na plochu nazbíralo úplně nejvíc, za což prý vděčíte hlavně nájezdům houbařů z Prahy. Tak schválně, kolik kilo z těch 7 miliard máte doma v mrazáku nebo nasušených ve spíživy? Teď už ale pojďme zpátky k muzice. Hrajeme pro radost.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový single s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti. A právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v Noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
3: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
4: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Ve dveřích bytu, bez kterýho by to nebylo tý situace. Stojíš obutá, domů se ti nechce vracet.

0: Venku to vypadá na parádní den a já pro vás mám jeden tip na procházku, pokud se zrovna pohybujete v Plzni kolem Lochotína. Víte, co je zajímavé na Košuteckém jezírku? I když jsou teď v mnoha nádržích kvůli horkému létu problémy se senicemi, tak tady je voda podle odborníků aktuálně ve velmi dobré kondici. A to i díky tomu, že město do téhle lokality v poslední době docela dost investuje. Možná si všimnete, že se tam u břehu objevila nová cesta s mlatovým povrchem. Ta není jen na parádu, ale má speciální sklon, aby dešťová voda netekla přímo do jezírka i se vším tím prachem z okolí, ale pěkně se vsakovala do parku, kde zavlaží trávníky. Čistí se taky dno a dějí se tam i věci pod hladinou, které běžně neuvidíte. Rybáři tam totiž doplňují stavy dravých ryb. Ty mají za úkol trochu krotit reprodukci kaprovitých ryb, což ve finále taky pomáhá čistotě vody. Město má ale jednu prosbu na nás všechny, co tam chodíme relaxovat. Prosím, nekrmte tamní vodní ptactvo. I když to vypadá jako nevinná zábava, kachní a labutí exkrementy jsou pro jezírko velká biologická zátěž. Tak raději ušetřete rohlík, zajděte si pro něco dobrého do toho nově otevřeného občerstvení přímo u jezírka a užijte si ten klid u vody. Stojí to tam teď opravdu za to. A my už ladíme další song, tak zůstaňte s námi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

0: you energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Ty, pouze ty, můžeš chtít po mně cokoliv. Jen ty.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
6: Don't leave a word and I try to sabotage it, but

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.